0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva dnes ráno po 8.
3: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.

0: S doktorom Danielom Jablonským z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa prebudzame v Rádiu Slovensko. Vy sa venujete evolúcii plazov a tvrdíte, že to je príbeh nás všetkých, nie len príbeh plazov. Ako to?
1: Áno, no pretože plazy sú skupina živočíchov, ktorá je veľmi stará. A která v podstatě, když se podíváme hluboko do té naší historie Země, tak tady byli samozřejmě dříve než lidé. No a jelikož to je skupina, která vstoupila z toho moře, jakoby, když si to tak jakože představíme, na souš, velmi zjednodušeně, protože samozřejmě jistým způsobem tam byly jiné organismy, jiné filogenetické linie, které jednoduše už zkoušely tu souš nějakým způsobem, ale oni už byli opravdu ta skupina, která na tu souš přišla, no a začala klást vejce na souš. Už nekladla ty vajíčka do vody, nepotřebovala tu vodu, podobně jako dneska obojživelníci například. Už udržela v nějakých obalech a už kolonizovala tu souš. A protože plazy byli ti, co kolonizovali tu souš, a my jsme je jakoby později v té evoluci následovali nějakým způsobem, protože samozřejmě plazy mají velmi blízko i k savcům, jak ptákům a tak dále. Čili oni jsou jakoby ta první, když to tak řekneme, zjednodušeně, velmi zjednodušeně, skupina, která vkročila na tu zem a začala psát tu historii naší vlastně terestrické evoluce.
0: A máme s nimi něco společné?
1: No spoustu věcí, samozřejmě, když
0: se podívat. Například?
1: No tak třeba, když jste zmiňoval mého syna, tak on má vztah k tomuhle a on vždycky vidí, ptá se na některé věci, i jestli třeba ten gekončík nebo ten gekon, nějaký ten ještěr, vnímá podobně to, co se kolem něho děje. Tak samozřejmě já mu říkám, no když má hlad, tak se jde najíst, že? Když se potřebuje schovat, když má strach, tak se schová. No ale hlouběji, jakože když se podíváme na nějaké podobnosti, tak tam jednoduše splazí, kromě toho, že samozřejmě oni jsou terestrické organismy, jakože jsou na souši, tak samozřejmě máme s nimi společné například s oblibou říkám takové připodobnění na takzvané třetí oko, jo? To mají plazy vlastně na temeni hlavy a my už v podstatě tento orgán, který nám určuje, jestli se dobře vyspíme, zase velmi zjednodušeně, my ho máme už schovaný v mozku. No. Čili jsou tam podobnosti a samozřejmě s tou evolucí se to zdokonalovalo a ti plazy dneska, samozřejmě my jsme savci, čili máme nervový systém, máme veškeré ty systémy tělní vyvinuté trošku jinak, přizpůsobené na to, aby jsme přežili vlastně tyhle podmínky na téhle naší zemi.
0: Hovorili sme o minulosti, ako sa to vyvíjalo, ako prebiehala vlastne evolúcia. Vieme podľa tohto hovoriť niečo už aj o budúcnosti? Môže byť vedec, taký veštec, poviem to samozrejme s nadsázkou a domnievať sa, ako sa veci vyvinú?
1: Těžko říct, protože ono samozřejmě je to takové lákavé. Hodně lidí tvrdí, že na základě toho, jak se vyvíjela Země, tak my dokážeme říct, že jaká bude nějak budoucnost organismů. Tak to, co vidíme v evoluci, je, co je jasné, je, že většina organismů na této Zemi vyhynula v minulosti. Čili je možné, že ty obrovské extinkce, které tu byly, a to se bavíme o 99% organismů, které už dneska neexistují, tak je možné, že ta extinkce další přijde také. Jo, a smete nás samozřejmě a dojde k nějakému restartu na této zemi a jednoduše začne tady něco nové fungovat. Protože to se stalo několikrát.
0: No to tak dost je děsivo.
1: Čili, samozřejmě, ale je to děsivé z pohledu jakože lidí, protože my jsme vybudovali nějakou civilizaci, ale víte, ono to aj v té lidské historii je takto. Byly tady kultury nebo byly tady říše, které dneska už neexistují. A když to vezmeme, vztáhneme na tu kulturní evoluci člověka, tak samozřejmě taky procházíme nějakým vývojem, nějakými extinkcemi v uvozovkách. No a řekl bych, že je to takový přirozený proces na této zemi. Jo, čili nic není věčné.
0: Nic nie je věčné, hovorí v rádiu Slovensko doktor Daniel Jablonský.

0: Aj na to, ako sa vôbec k plazom dostal, sa pozrieme s našim hosťom, doktorom Danielom Jablonským z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. No tak verím, že ste ich nenosili domov ako chlapec.
1: Samozrejme, že áno.
0: Čo na to vaši? No,
1: tak prvne byli v šoku a potom si zvykli. Víte, ono, ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. To prostě bylo nějak přirozené, já jsem začal mít jednoduše zájem o tuhle skupinu živočichů, fascinovali mě úplně, že přirozeně, čili já to říkám, že to bylo nějak asi ve mně už dávno.
0: A čo vás na nich tak lákalo? Vedeli by ste ešte popátrať v pamäti?
1: Asi o tom přemýšlím o tom nejakých 35 let. A musím říct, že sa to nedá vysvetliť úplne, pretože ja když vidím nejakého plaza, tak jednoduše tá kombinácia toho tela, toho, jak sa tady dokázal proste prispôsobiť tomuhle svetu, jak vypadá a kde žije. Napríklad i když cestujú za nimi, nebo když je vidím v tej prírode, tak mňa ani jakože nezajímá, že co presne tam žije, ale proč zrovna toto tam žije. No, čili je to taková, že kombinácia vecí, ktorá ťažko sa vysvetľuje asi.
0: A na to sa aj ťažko prichádza, že prečo niekde niečo žije?
1: Áno, samozrejme, to sú základné otázky. To
0: a už ste objasnili niektorého plaza, prečo žije práve tam, kde žije?
1: Objasnili sme niekoľko vecí, ktoré sú pomerne zaujímavé, ale ja si myslím, že to je nekonečný príbeh objevovaní. Práve proto je dôležité vlastne nedívať sa na tie objevy ve smyslu, že co nám to přinese, ale takového toho pochopení toho sveta, jak funguje, proč my sme tady, to súvisí to vše. Ten systém je propojený, tá síť celá, tá biota na této zemi je vlastně jeden propojený systém. My se z toho snažíme jako lidé nějakým způsobem vyčlenit, protože si o sobě myslíme až moc, ale jednoduše měli bychom být trochu skromnější, než jsme.
0: No, tak to si myslím aj já, aj keď o tom veľa nevím. Tak pojďme se pozrieť na konkrétné objavy, které už máte za sebou. Nedávno se vám podarilo prehodnotiť viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z Južnej Ázie. Na čo ste teda prišli a kam vás to posunulo?
1: To byl velmi dlouhý výzkum, protože on začal už v 90. letech, když moji kolegové z Německa začali jezdit do Nepálu a začali tam si všímat, že tam jsou někteří hadi, kteří jsou poměrně odlišní. Od hadů, kteří známe v muzeích, například v britském přírodovědném muzeu, je kolekce těchto, říkáme jim Gloideus, rod Gloideus. Sbírali to ještě lidé před Darwinem, než on publikoval svoji významnou knihu o původu druhu. Čili to jsou velmi staré kolekce a oni už si tehdy všimli, že tam jsou jisté rozdíly. A potom, když my jsme začali teda vnímat nebo mít možnosti pochopit tu evoluci trochu jinak přes DNA, zkoušeli jsme to nějakým způsobem řešit a zjistili jsme opravdu, že je tam několik hlubokých vlastně evolučních linií, které zodpovídají samostatným druhům. Ten příběh je komplikovaný, ale kdybych to chtěl zkrátit a zjednodušit, znamená to, že každý ten horský systém a každé to říčení údolí, které v Himalajích, víte, co se teď stalo v Nepálu, tak jste mohla vidět, jak jsou ty říční systémy hluboké a dlouhé. No, tak tyhle říční systémy pravděpodobně oddělují některé ty filogenetické linie, které se vyvíjely takzvanou alopatrickou evolucí, což znamená, že nějaký druh se vyvíjí na konkrétním místě a jenom tam. A každý ten horský systém jakoby nese samostatný druh. My jsme si doteď mysleli, že to je vlastně jeden druh, který se vyskytuje od hranic Afganistánu po Nepál. No a ono to tak není. Jo, čili veľmi zaujímavá vec, pretože Himaláje, ač sú poznané akoby z horolezeckého hľadiska, sú to najvyššie hory sveta, tak sú málo poznané z hľadiska bioty.
0: Na čo nám je toto dobre vedieť? Že niekde žije nejaký unikátny druh plazu, hada?
1: Jak som říkal, je to dôležité z toho hľadiska, že chceme poznať svet. Samozrejme je to trochu takové, možná nadsázka, možná těžko se to lidem chápe, ale my se teď neptáme astronomů, proč zkoumají galaxie. A třeba na těch galaxiích ani nebyli. Jo, čili my jsme opravdu byli v Himalaji, my jsme byli v Hindukuši, v Karakoramu, viděli jsme tam ty plazy. No a v čem to může mít praktický dosah, tak si představte, že Indie a Pakistan, když je spojíte dohromady, tak máte největší populační hustotu lidí na světě. Jo, je to obrovská masa jednoduše lidí. Doteď jsme si mysleli, že je tam had, který se vyskytuje v těch Himalajích a je to prostě stejný druh. Když toho člověka v těch Himalajích uštkl ten had, no tak mu dali sérum stejné, ať už ho uštkl v Nepálu anebo na severu Pakistanu. No jenom, že to je špatně. Protože tak, jak se vyvíjí evoluce těchto hadů, těchto linií, tak se vyvíjí jejich jedy. A tie jedy sú samozrejme iné, odlišné.
0: Každý je inakší.
1: Áno.
0: Ešte by som sa rada zastavila pri druhu, ktorý ste pomenovali Elafedruzi, podľa skupiny ľudí, ktorá žije v horách severného Libanonu, Izraelu a Sýrie. Objavili ste tohto tvora. Čo je to za tvora? Prečo ste ho pomenovali po ľuďoch?
1: To je pěkný příběh. A který zase souvisí s tím, že co se teď děje, víte, co se děje v Blízkém východě, to se neděje jenom teď, děje se to dlouhodobu. A já mám takový, vždycky jsem měl, že výzkum by měl spojovat lidi, různé kultury, různé názory. No a ta elafe druzí, ono to je samozřejmě má i biogeografický kontext, to znamená, není náhoda, že tenhle druh, který doteď si nikdo nemyslel, že tam je, jakože my jsme věděli, že je tam nějaká populace, ale až do ještě nedávné doby my jsme vůbec nevěděli, že vlastně kde ona je. Já když jsem začal jezdit do Libanonu, tak jsme teda zjistili, že oni tam opravdu jsou, vyskytují se v těchto a těchto námořských výškách. Je to druh, který je velký, vzácný. No a jelikož v téhle oblasti žije skupina nebo etno náboženská skupina druzů, kteří vlastně jsou velmi specifiční a žijou jenom v těch horách Libanonu, severního Izraele a Sýrie, tak jsme si řekli, že by bylo pěkné tento příběh spojit, protože i jejich příběh je vlastně příběhem nějaké takové té biogeografie. My jsme dokonce, když jsem dělal tuhle studii, tak jsem zjistil, že druzové pocházejí pravděpodobně jakože geneticky z východní Anatolie, což je Turecko dnešní, a i nejbližší příbuzná téhle elafe druzí je taky z Anatolie. Přesně z té oblasti kolem jezera Van.
0: Takže čili společně putovali.
1: Čili můžeme to tak říct, samozřejmě ne ve stejný čas, ale oni ani neputovali. To byl kdysi velký předek hada, který potom začal zase speciovat na určitých místech. Čili ten příběh je podobný.
0: Hovorí v Rádiu Slovensko doktor Daniel Jablonský.

0: hady viac životov zachránia, ako zlikvidujú, aj to tvrdí náš dnešný ranný hosť v Rádiu Slovensko, doktor Daniel Jablonský. Zrejme teda ide o hadí jed.
1: Áno, ide o hadí jed, ale ja bych chcel říct, že víte, lidé mají strašne moc strach z hadu. Ale ten strach je, když to přepočtete, tak je to iracionální. Protože na světě je ročně uštknutých zhruba 5 milionů lidí. Z toho u zhruba 2 milionů lidí se projeví otrava a zhruba 140 tisíc lidí zemře. Je nás 8,5 miliardy lidí. Samozřejmě je to tragédie, když zemře jakýkoliv člověk. Na druhou stranu, ty počty, které jakože hadi zabíjejí hodně lidí, my máme velké oči. Strach má velké oči, had je typický případ. Ta hypotéza nebo takový ten předpoklad je, že tím, jak my jsme se vyvíjeli v té naší evoluci a občas jsme na nějakého hada narazili a občas naše příbuzné nebo v naší skupině někoho ten had zabil, tak my jsme si udělali takový ten blok a tu fobii, že dobré, tak na tohle tvora se dívejme jakože s nějakým respektem a strachem a raději se mu vyhneme, protože když se mu vyhneme, snižujeme riziko zabití nebo úmrtí.
0: No, tak já se vůbec nedivím tomuto přístupu. Já vím, že vy to... asi ano, lebo chodíváte za hadmi do přírody. Vám se nikdy nestalo, že vás poštípl had?
1: Ano, stalo.
0: A čo?
1: Ale ne v přírodě. Vždycky to bylo v zajetí. Samozřejmě kousli mě hadi v přírodě, ale ne jedovatí. Kousli mě hadi v přírodě, kteří byli slabě jedovatí, a to jsem neřešil, protože znám ty hady. Vím, když mě uškne nějaký druh, tak co se mi stane. Teď, když jsem byl v Kandaháru, já jsem byl v Afghánistánu, vrátil jsem se nedávno, tak jsem tam měl velmi zvláštní příhodu, kdy jsem na vlastní oči viděl, jak had z přírody uštkl člověka, velmi jedovatá zbije, a on jakože o sobě tvrdí, že je hadí kouzelník a že jedno, že ono nám to možná přijde jakože možná až trochu směšné, ale ono to je opravdu ti lidé věří něčemu, co jakože je, já nevím, zvláštní. Já když jsem viděl, že ho uštkl, protože on s ním dělal různé věci, já jsem nespal tu noc a říkal jsem, že ten člověk potřebuje do nemocnice. A Afgánci, kteří tam byli se mnou, oni se smáli, protože oni říkají, on ví, co dělá. Jo?
0: A já samozřejmě, a nic se mu nestalo?
1: Nic se mu nestalo. A nedokáže si to úplně vysvětlit, protože samozřejmě jsou lidé, kteří hadům vytahují jedové žlázy. Jo? Čili ti hadi jsou jedovatí, ale nejsou jedovatí. Nebo jim lámou zuby, ale tenhle had byl chycený v přírodě.
0: Čiže musel být jedovatý.
1: Musel být jedovatý. Pravděpodobně dochází k takzvaným suchým uštnutím.
0: Vy chodíváte do přírody vyzbrojený nějakými sérami, když jdete po tom, kterom druhu hada?
1: Ne. Ptá se mě na to hodně lidí, ale to je nepraktické, protože samozřejmě hadí sera, nemůžete je používat dlouhou dobu, jo, a šance, že vás uštne, je malá, čili neuplatí se to jednoduše.
0: Ako vy hľadáte tie hady? Lebo to sú živočichy, ktoré sú aj plaché, aj sa vyskytujú na špecifických miestach. Ako si typujete tie miesta?
1: No víte, máme nějaké informace z minulosti. My víme, že už třeba někdo v tom daném místě byl a hledal hady. Máme nějaké informace o těch druzích ve smyslu, že víme zhruba, co mají rádi.
0: Takže vy jim aj připravíte nějaké lakocinky?
1: Ne, to se nedá. Had, on má, nervový systém nemá nějaký vyvinutý, že by měl jakože vysokou inteligenci, ale prostě je to predátor, který nějakým způsobem rozumí tomu svému prostředí a dokáže se velmi dobře schovat. Hledat hady je mimořádně těžké. Samozřejmě, vy můžete jít v Dunaji nebo někde vlastně tady kolem Bratislavy a kolem těch vodních toků vy můžete najít úžovky rodu Natrix. Uvidíte jich tam hodně, takže řeknete, hadi jsou všude. No ale není to pravda. Kdybyste jela někde do pouště a hledala hady nebo v tropických lesích, tak musíte vědět, kde, kdy. Někteří hadi mají periodu, třeba začínají být aktivní až v 11 v noci, čili my jsme třeba do 3 ráno venku. A víme, že někteří hadi třeba opravdu vylezají až pozdě, čili musíme je v té době hledat.
0: No a už jste ho chytili, už ho máte. Co se potom děje v laboratoriu, vo vašej pracovní, co následuje?
1: Otázka je samozřejmě, jaký druh a z jakého území. Když jsem ve střední Asii nebo někde v Pakistanu, tak samozřejmě my děláme evolučně taxonomický výzkum. To znamená, toho hada musíme nějakým způsobem, řeknu to, vědecky rozebrat. To znamená, zkoumáme jeho morfologii, vezmeme DNA materiál a ten DNA materiál samozřejmě potom se zpracovává v laboratoři. DNA sekvence, které my dostaneme, potom porovnáváme s veřejnými databázemi a s materiálem, které máme třeba z jiných oblastí. Jo? A tím získáme nějakou informaci, nějaký příběh, protože opravdu ta DNA vlastně nám říká strašně moc. To je nejinformativnější vlastně struktura v přírodě. Takže my z toho dokážeme vyčíst mnohé věci a samozřejmě, když si to spojíme třeba s klimatem, s geografií, z toho, kde se vyskytují dneska, tak máme nové věci, nové poznatky.
0: V Rádiu Slovensko je naším hostem dnes doktor Daniel Jablonský.
2: Rádio Slovensko, viac skvělé.

0: Aj na jeho záujmy sa pozrieme v Rádiu Slovensko s našim dnešným hosťom, doktorom Danielom Jablonským, zoológom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Vy fotografujete, náruživo fotografujete na svojich cestách, ale nie len hady a plazy, ako by sa mohlo zdať, ale rád fotografujete aj ľudí. Čím vás musia osloviť, aby ste ich odfotili?
1: A oni mě nemusí ani oslovit, bych řekl. nějak přirozeně chci dokumentovat to, co vidím, protože znám staré knihy, staré fotografie, rád se v tom jakože hrabu a vím, že to, co zachytíme teď, i když se některé věci nám přijdou jako běžné, anebo ne až tak zajímavé, tak za 20 let můžou mít velkou hodnotu. Jo, čili pro mě je fotografie něco speciálního, co nám zachytí čas.
0: Pre nás, pre všetkých. Ľudia v Afganistane vás veľmi oslovili. Čím?
1: Mne oslovuje táhle časť sveta, pretože ona má veľmi hlubokú a zaujímavú históriu. No a samozrejme tá história udiala to, že dneska tam máte, anebo naopak, možno, že naopak, dneska tam máte obrovskú diverzitu vlastne etnických skupín v jedné zemi, ktorá vlastne si prochází častokrát neúplne jednoduchým vývojem. No tak samozřejmě, když jedete po tom Afganistanu a vjedete do jedné provincie, máte tam Paštuny, přejedete hory, Hindukuš a máte tam úplně jiné lidi, což jsou vlastně Uzbekové nebo Turkméni na severu, tak si říkáte, že jakou to má souvislost s tou přírodou, jakou já tady pozoruju nebo jakou tu zkoumám, protože samozřejmě, jak jsem říkal, i v případě těch druzů to nejsou věci, které by byly úplně náhodné. My si taky hledáme nějaké vhodné podmínky a taky naši vlastní distribuci nebo rozšíření a všechno, co jakoby děláme, určuje geografie. Čili to jsou věci, které jsou spojené. Mě toto nějakým způsobem zajímá a baví mě dokumentovat to, jak třeba ti lidi tam žijou dneska a jak, když se tam vrátím, protože já jsem byl v roce 2022 poprvé v Afganistánu a vidím tam jasné rozdíly. Už po těch pár letech.
0: Vaše fotografie možno vidieť teraz napríklad v Západoslovenskom múzeu v Trnave. To je len informácia pre našich poslucháčov, aby si mohli pozrieť vašu prácu, ale zostaňme v tom Afganistane alebo vôbec v krajinách, kde zúria konflikty, kde to nie je pokojné, vy tam chodievate. Ako sa tam dá robiť veda? A už sme počuli to, že sa nebojíte hádov a nebojíte sa, že vás môže zomlieť takýto konflikt, že sa vám môže niečo stať?
1: Ja myslím, že báť sa je prirodzené. A samozřejmě člověk má jisté obavy, ale nemůže tam jít s tím, že se třese. Samozřejmě, když tam jedete, každý asi vojenský reportér nebo každý, kdo zažil nějakou zemi, kde je nějaký konflikt, by vám řekl, že ono to ve skutečnosti je i tam trochu jinak. Ten život běží. Ten život musí běžet, protože lidi nemůžou být stále ve stresu z toho a oni samozřejmě jsou. To je někde podvědomě, to funguje. Ale většinou ty situace jakože nejsou takové, že i když máte někde nějaký konflikt, tak většinou vy se nedostanete do nějaké nebezpečné situace a ti lidi i místní, oni se vás snaží od toho nějakým způsobem ochránit. Takže já si myslím, že to až takový jakože problém není. Samozřejmě nikomu neradím, aby toto zkoušel nebo jezdil nějak na vlastní pěst. Já mám spoustu kontaktů v těchto zemích a víme, co si můžeme dovolit.
0: Ešte by som rada hovorila o jednom vašom záujme v tomto vstupe a to je láska k starým mapám. Povedali ste mi, že srdcovkou vašou sú najmä mapy Blízkeho východu. Prečo?
1: No pretože Blízky východ si prošiel mnohými zmienami a stále si prochází. To je území, ktoré bude asi pravdepodobne dlouho nejakým spôsobom sa usazovať. My už tady máme, že Střední Evropa víme, nebo známe, ale Střední Evropa taky nebyla. Před 100 lety si prošla výraznými změnami, politickými hranicemi, které se změnily. A mě to fascinuje i z jiného hlediska, protože často si myslíme, že nějak tyhle věci jsou stabilní. Ale ono to tak úplně není. Jo. A zase je to zajímavé se na to dívat i z pohledu těch živočichů, protože když se díváte na mapy, nebo díváte se na rozšíření vlastně nějakých skupin, jazykových, tak vy tam můžete vidět jisté podobnosti i s tím, jak někteří živočichové jsou rozšíření. Čili porovnávat to z hlediska takového toho zájmu, že se mi to spojuje s tou mojí prací a tak dále, je pro mě osobně velmi zajímavé.
0: Doktor Daniel Jablonský je v Rádiu Slovensko.

0: Pôsobíte aj ako vedecký spolupracovník v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Čo presne pre nich robíte?
1: Ve Viedni sú jedny z najväčších zbírek plazu vôbec v Európe. Sú tam zbírky, ktoré sú pomerne staré. Mají tam napríklad najväčší kolekcie tuatar, což sú hatery, ktoré žijú na Novém Zelande. Starodávni plazy, ktorí tu byli ešte z dinosaury. A tyhle tuatary, víte, oni sú veľmi zaujímavé. A dneska, keby ste chtěla dovést tuataru z Nového Zelandu, je to nemožné. Ale ve Vídni je môžete vidieť, skúmať. Ale ja teda tuatary neskúmam, ale vím, že toto je veľmi zaujímavá vec. No ale pro mě je to důležité z jiného hlediska. Jsou tam sbírky, které sbírali lidé na Blízkém východě, ve Střední Asii, na Balkáně, což jsou vlastně oblasti, kterými se zabývám. No a já jsem takový ten muzejní typ. Čili rád jdu do toho muzea, rád se dívám, co tam je, protože opravdu tam jsou poklady. V několika muzeích to vím už dneska, že jsou druhy, které jsou neobjevené, nové. Vy nemusíte ani do té přírody, a v těch hlaví je máte. My jsme aplikovali některé vlastně metody, například u těch hadurodu gloideus, kdy jsme aplikovali takzvanou muzeu genomiku. A z těch starých muzejních exemplářů jsme vytáhli DNA, jo, po těch 160 letech. A srovnali jsme to s tou čerstvou DNA, kterou dneska máme, a zjistili jsme teda zajímavé věci. A právě jeden tenhle exemplář je i ve Vídni. Čili dneska ve Vídni díky tomu my dokážeme udělat nové paratypy, holotypy. Jo, to jsou vlastně velmi důležité věci, protože holotyp, paratyp nebo jakákoliv typová série vám říká, že toto je jedinec, který spadá pod daný druh, nebo je daný druh, a na základě tohle jedince vy porovnáváte všecko ostatní, co teda je tomu danému druhu příbuzné, a zjišťujete, jestli teda oni patří k sobě nebo ne. Je to jakoby referenční rámec pro vědu.
0: Hady sú mýtické živočíchy, sú symbolom hriechu, sexuality, života. Máte vy nejaký obľúbený mýtický príbeh o hadovi?
1: Mám. Jeden je, řekl bych, že hovorí o hadech ve veľmi dobrém vlastne svetle. Pochází z Kurdistanu nebo z Mezopotamie, alebo z toho perského sveta. Ja když som skúmal hady v Kurdistanu, tak sme o tom napsali jednu knihu. A tam ten príbeh zmiňujeme. Jedná sa o takzvanú šahmaran. Šach znamená král nebo královna. Mar je v perštine had. Čili královna hadu. A ona jakoby dala lidem moc poznání přírody, moc toho, že dokážou léčit některé choroby, jenomže lidi ji zradili a zabili. Je v tom hluboká symbolika, která se týká Blízkého východu, a je to velmi zajímavé a poučné.
0: Máte pochopenie pre ľudí, ktorí sa boja hadov?
1: Mám, samozrejme. Ja často říkam, že je lepší sa ťa hadu bát, než riskovať, že vás to uškne a vy teda buď skončíte v nemocnici, anebo vás to zabije.
0: Prečo by sme mohli mať radi hadov?
1: Protože jsou to úžasní a fascinující živočichové, kteří jsou tady s námi na tomhle světě, a neměli bychom se od té přírody jako nějakým způsobem vyčleňovat, že něco je horší nebo lepší. Já si myslím, že toto je taková zásadní věc, že my jsme v podstatě na jedné rovině. Jo? Jenom my jsme lidé a tohle jsou hadi. Dělají pro nás spoustu věcí. Například zabíjejí spoustu hlodavců, kteří přenášejí choroby, zžerou nám potraviny a tak dále. Čili když by se na to chtěl dívat někdo úplně takto jednoduše, tak může.
0: Mohli bychom jim něco zavidět?
1: Spoustu věcí. Tak samozřejmě oni dokážou přežít tak, jak by jsme nikdy přežít nedokázali. To se nedá v krátkosti vysvětlit, to by bylo na samostatný prostě pořad.
0: Tak, možno ještě někdy se při takom programe alebo při také relaci stretneme. Doktor Daniel Jablonský byl u nás. Děkuji pěkně, že jste přišli.
1: Děkuji za pozvání.
0: Želám vám ještě veľa vedeckých úspěchů. No a děkuji aj vám, milí naši poslucháči, za vašu priazeň. Aj tento rozhovor najdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: Takto znie Čistý svet. To boli Miroslav Žbírka a Ráchel Skleničková z Rádia Slovensko na pekný víkend. A určite poznáte názory typu svet sa začína po 50-ke alebo svet sa začína po 60-ke. Čo si o beku žien myslí Halina Pavlovská, vám povie práve teraz.
1: Přezrálým ženám patří svět. Moje kamarádka Mirka má chalupu v jižních Čechách, má obyčejně dobré srdce a citlivou duši. S Mirkou jsme seděli na zahradě, na madracích, které zvlhly letním deštěm, a četli jsme si 5 dnů návody na to, jak máme žít. Četli jsme si, že se máme radovat, že je nám konečně 50, že máme mít pocit úlevy, že nás opustil partner, že si máme na noc dávat obklady z okurek a taky používat krém z medu, broskví a mandlového oleje. Četli jsme si, že muži nehrají v životě ženy prakticky žádnou roli, že se nelze upínat na sobecké děti, že je nádherné zajet si do Paříže a začít si poměr s mužem o 15 let mladším. A jak každé ráno roztáhnout rty do úsměvu, který světu řekne: není úžasnější bytosti, než jsem já, zralá žena. Zralá Mirka a zralá já jsme běhali od záhonu, abychom vyráběli zázraky z cukín, k televizi, kde byl kurz manažerek, a pak jsme padli na zelenou trávu jako přezrálé hrušky a napadlo nás několik vět. Nenapadly nás vlastně věty, napadly nás názvy kapitol knihy, která by se eventuálně mohla jmenovat Konečně 90. A kapitoly by šly po sobě takto. První kapitola. Čím hlubší vrázka, tím hlubší duše. Druhá kapitola. Nebojte se křečových žil, originálně oživí vaše fádní lítka. Třetí kapitola. Nelíbíte se svému partnerovi, vypíchněte mu oči. Čtvrtá kapitola. Nejdůležitější jsou doplňky. Endoprotéza, doza na umělý chrup, hůl. Pátá kapitola. Nemáte už žádná prsa? No nevadí, vždyť muži je také nemají. Šestá kapitola. Invalidní vozík v rytmu života. Sedmá kapitola. Zbavte se zbytečných orgánů. Osmá kapitola. Muži vás nechtějí, pohrdejte jimi. Devátá kapitola. Jaká rakev? Hlavně klid, pohodlí a trvanlivý make-up. Desátá kapitola. Pohřeb? Ještě nikdy jste nedostala tolik květin. Co tomu říkáte? Jsme velice cynické, že? A to jsme se ještě moc ovládali, aby celá kniha nekončila výkřikem: žijte! Za smrt si každý může sám.

0: Späť za volant. Tak sa volá kampaň Asociácie autoškôl Českej republiky, ktorá má pomôcť vodičkám a vodičom, ktorí niekoľko rokov nejazdili, vrátiť sa opäť na cesty. Ide o kondičné jazdy pre seniorov, alebo napríklad pre mamičky po materskej dovolenke, ktoré sa potrebujú, ako sa hovorí, rozjazdiť. Viac povie redaktor Martin Karlík.
1: S Trabantem som začínal, Škodovkou, Ladou. Dneska jsem sedl do automatu a jsem z toho zděšený, protože kdyby po mně chtěl někdo, abych odjel, tak se neodvážím odjet. Chybí mi tady spojka, chybí mi tady dírka na startování, na klíček, tady nějaký start, stop, engine.
2: Tak to popisuje své obavy z návratu k řízení v propagačním videu kampaně Zpátky za volant 75-letý Viktor.
3: Celkem bez problémů s grácí jede a většinu pravidel silničních provozů dodržuje, tak jako ostatní řidiči. Ale on má prostě strach z toho, jak rozjede vozidlo v automatu. Má strach z toho, jak si vůbec nastaví to vozidlo k jízdě, pokud má například to vozidlo dneska ne spínací skříňku, ale tlačítko. A samozřejmě je pro něj úplně nové, že mu například vozidlo může signalizovat něco, co doteďka nebylo zvyklý. A my věříme, že právě naším projektem Zpátky za volant, tím, že existuje poměrně vysoké množství seniorů, kteří dlouho neřídili, ale potřebují se vrátit za volant, splňují všechny kvalifikační předpoklady, mají řidičský průkaz, mají zdravotní způsobilost, tak je naší rolí, aby jsme jim pomohli se za ten volant vrátit bezpečně.
2: Hodnotí Viktorovo řidičské umění šéf Asociace autoškol a instruktor Aleš Horčička. Další tváří kampaně je potom seniorka Míla.
4: Nejezdím už nějaký rok, a protože jezdil manžel. No a já jsem zatím se do toho nepouštila. Nebylo to nutné, ale teď už zvažuju, že bych nutně potřebovala. Bych nebyla na nikom vázaná, dojela bych si, kam bych potřebovala. A moc bych si to užívala, ty cesty.
2: Kampaň necílí jen na seniory, ale třeba i na ženy po mateřské dovolené, jakou je i Adéla Komendová.
5: Jsem si udělala řidičák, je to tak 3 roky zpátky. Do řízení jsem se moc nehrnula, pak přišel syn, takže jsem byla těhotná, takže jsem neřídila. No a potom jsem chtěla být jako samostatná a se synem být aktivní, takže pak jsem začala být aktivní řidič.

0: nebo snažím se o to.
1: Do akce se zapojilo přes 200 autoškol po celé České republice a díky sponzorovi dostanou účastníci ke každé hodině, kterou si zaplatí, další zdarma.

Z 9. miesta spievala Rony Jed. Aj druhá minulotýžňová novinka sa udržala a rovnako poskočila z 12. miesta na 8. Dominika Mirgová, Kali a Alan Murín, Jana

0: by sa nevenovala hudbe, bola by šachistkou ako väčšina členov jej rodiny, ale sme radi, že dala prednosť spevu. Z Rádia Slovensko Pink Panthers. Určite poznáte názory typu svet začína po 50-ke alebo po 60-ke, no čo si o veku žien myslí Halina Paulovská, sa dozvieme práve teraz.
1: Přezrálým ženám patří svět. Moje kamarádka Mirka má chalupu v jižních Čechách, má obyčejně dobré srdce a citlivou duši. S Mirkou jsme seděli na zahradě, na madracích, které zvlhly letním deštěm, a četli jsme si 5 dnů návody na to, jak máme žít. Četli jsme si, že se máme radovat, že je nám konečně 50, že máme mít pocit úlevy, že nás opustil partner, že si máme na noc dávat obklady z okurek a taky používat krém z medu, broskví a mandlového oleje. Četli jsme si, že muži nehrají v životě ženy prakticky žádnou roli, že se nelze upínat na sobecké děti, že je nádherné zajet si do Paříže a začít si poměr s mužem o 15 let mladším. A jak každé ráno roztáhnout rty do úsměvu, který světu řekne, není úžasnější bytosti, než jsem já, zralá žena. Zralá Mirka a zralá já jsme běhali od záhonu, abychom vyráběli zázraky z cukín, k televizi, kde byl kurz manažerek, a pak jsme padli na zelenou trávu jako přezrálé hrušky a napadlo nás několik vět. Nenapadly nás vlastně věty, napadly nás názvy kapitol knihy, která by se eventuálně mohla jmenovat Konečně 90. A kapitoly by šly po sobě takto. První kapitola. Čím hlubší vrázka, tím hlubší duše. Druhá kapitola. Nebojte se křečových žil. Originálně oživí vaše fádní lýtka. Třetí kapitola. Nelíbíte se svému partnerovi, vypíchněte mu oči. Čtvrtá kapitola. Nejdůležitější jsou doplňky. Endoprotéza, doza na umělý chrup, hůl. Pátá kapitola. Nemáte už žádná prsa? No nevadí, vždyť muži je také nemají. Šestá kapitola. Invalidní vozík v rytmu života. Sedmá kapitola. Zbavte se zbytečných orgánů. Osmá kapitola. Muži vás nechtějí, pohrdejte jimi. Devátá kapitola. Jaká rakev? Hlavně klid, pohodlí a trvanlivý make-up. Desátá kapitola. Pohřeb? Ještě nikdy jste nedostala tolik květin. Co tomu říkáte? Jsme velice cynické, že? A to jsme se ještě moc ovládali, aby celá kniha nekončila výkřikem žijte! Za smrt si každý může

0: The Supreme za Stop. Hit z roku 1965 dostal teraz úplne nový šat Jade Before You Break My Heart. Pre váš pekný sobotný večer z Rádia Slovensko. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol zoológ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, doktor Daniel Jablonský. Venuje sa evolúcii plazov a tvrdí, že je to príbeh nás všetkých. Kata Martinková chcela vedieť, prečo je to tak.
1: No, protože plazy jsou skupina živočichů, která je velmi stará a která v podstatě, když se podíváme hluboko do té naší historie Země, tak tady byly samozřejmě dříve než lidé. No a jelikož to je skupina, která vstoupila z toho moře, jakoby, když si to tak jakože představíme, na souš, velmi zjednodušeně, protože samozřejmě jistým způsobem tam byly jiné organismy, jiné filogenetické linie, které jednoduše už zkoušely tu souš nějakým způsobem, ale oni už byli opravdu ta skupina, která na tu souš přišla, no a začala klást vejce na souš. Už nekladla ty vajíčka do vody, nepotřebovala tu vodu, podobně jako dneska obojživelníci například. Už si udržela v nějakých obalech a už kolonizovala tu souš. No a protože plazy byli ti, co kolonizovali tu souš, a my jsme je jakoby později v té evoluci následovali nějakým způsobem, protože samozřejmě plazy mají velmi blízko i k savcům, jak ptákům a tak dále. Čili oni jsou jakoby ta první, když to tak řekneme, zjednodušeně, velmi zjednodušeně skupina, která vkročila na tu zem a začala psát tu historii naší vlastně terestrické evoluce.
2: A máme s nimi něco společné?
1: No, spoustu věcí, samozřejmě, když
2: se například?
1: No tak třeba, když jste zmiňoval mého syna, tak on má vztah k tomuhle a on vždycky vidí, ptá se na některé věci, i jestli třeba ten gekončík nebo ten gekon, nějaký ten ještěr, vnímá podobně to, co se kolem něho děje. Tak samozřejmě já mu říkám, no když má hlad, tak se jde najíst, že? Když se potřebuje schovat, když má strach, tak se schová. No ale hlouběji, jakože když se podíváme na nějaké podobnosti, tak tam jednoduše splazí,

0: kromě toho, že samozřejmě oni jsou terestrické organismy, jakože jsou na souši, tak samozřejmě máme s nimi společné, například s oblibou říkám takové připodobnění na takzvané třetí oko, jo. To mají plazy vlastně na temeni hlavy a my už v podstatě tento orgán, který nám určuje, jestli se dobře vyspíme, zase velmi zjednodušeně, my ho máme už schovaný v mozku. Čili jsou tam podobnosti a samozřejmě z toho evoluci se to zdokonalovalo a ti plazy dneska, samozřejmě my jsme savci, čili máme nervový systém, máme veškeré ty systémy tělní vyvinuté trošku jinak, přizpůsobené na to, aby jsme přežili vlastně tyhle podmínky na téhle naší zemi.
1: Hovorili jsme o minulosti, ako sa to vyvíjalo, ako prebiehala vlastne evolúcia. Vieme podľa tohto hovoriť niečo už aj o budúcnosti? Môže byť vedec, taký veštec, poviem to samozrejme s nadsázkou a domnievať sa, ako sa veci vyvinú?
0: Těžko říct, protože ono samozřejmě je to takové lákavé. Hodně lidí tvrdí, že na základě toho, jak se vyvíjela Země, tak my dokážeme říct, že jaká bude nějak budoucnost organismů. Tak to, co vidíme v evoluci, je, co je jasné, je, že většina organismů na této Zemi vyhynula v minulosti. Čili je možné, že ty obrovské extinkce, které tu byly, a to se bavíme o 99% organismů, které už dneska neexistují, tak je možné, že ta extinkce další přijde také. Jo, a smetena samozřejmě a dojde k nějakému restartu na této zemi a jednoduše začne tady něco nové fungovat, protože to se stalo několikrát.

0: Určite poznáte názory typu svet alebo život sa začína po 50-ke. Čo si o veku žien myslí Halina Pavlovská, vám povie práve teraz.
1: Přezrálým ženám patří svět. Moje kamarádka Mirka má chalupu v jižních Čechách, má obyčejně dobré srdce a citlivou duši. S Mirkou jsme seděli na zahradě, na madracích, které zvlhly letním deštěm, a četli jsme si 5 dnů návody na to, jak máme žít. Četli jsme si, že se máme radovat, že je nám konečně 50, že máme mít pocit úlevy, že nás opustil partner, že si máme na noc dávat obklady z okurek a taky používat krém z medu, broskví a mandlového oleje. Četli jsme si, že muži nehrají v životě ženy prakticky žádnou roli, že se nelze upínat na sobecké děti, že je nádherné zajet si do Paříže a začít si poměr s mužem o 15 let mladším. A jak každé ráno roztáhnout rty do úsměvu, který světu řekne, není úžasnější bytosti, než jsem já, zralá žena. Zralá Mirka a zralá já jsme běhali od záhonu, abychom vyráběli zázraky z cukín, k televizi, kde byl kurz manažerek, a pak jsme padli na zelenou trávu jako přezrálé hrušky a napadlo nás několik vět. Nenapadly nás vlastně věty, napadly nás názvy kapitol knihy, která by se eventuálně mohla jmenovat Konečně 90. A kapitoly by šly po sobě takto. První kapitola. Čím hlubší vrázka, tím hlubší duše. Druhá kapitola. Nebojte se křečových žil. Originálně oživí vaše fádní lýtka. Třetí kapitola. Nelíbíte se svému partnerovi, vypíchněte mu oči. Čtvrtá kapitola. Nejdůležitější jsou doplňky. Endoprotéza, doza na umělý chrup, hůl. Pátá kapitola. Nemáte už žádná prsa? No nevadí, vždyť muži je také nemají. Šestá kapitola. Invalidní vozík v rytmu života. Sedmá kapitola. Zbavte se zbytečných orgánů. Osmá kapitola. Muži vás nechtějí, pohrdejte jimi. Devátá kapitola. Jaká rakev? Hlavně klid, pohodlí a trvanlivý make-up. Desátá kapitola. Pohřeb? Ještě nikdy jste nedostala tolik květin. Co tomu říkáte? Jsme velice cynické, že? A to jsme se ještě moc ovládali, aby celá kniha nekončila výkřikem Žijte! Za smrt si každý může sám.
2: Počúvate Rádio Slovensko.